Rocky Dalina. Života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života našeho života naše

si, tak kde si, kde si, kde si, kde si, kde si? Hledám tě, hledám tě, hledám tě. Ale tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi, tam nejsi. Tak kde pak si, tak kde pak si, tak kde pak si, tak kde pak si? Le Romu Bohu.